0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: keby ste mali povedať, ktoré auto je najškarečie. Dokonca má svojich fanúšikov. Fiat Multipla, auto s hrbom. Mnoho ľudí ho hneď spozná, ale lichotivo o ňom nehovorí. Lenže Multipla bodovala priestornosťou a jazdnými vlastnosťami. Tí, ktorí jazdili na Multiple, nie pre jej netradičný vzhľad, ale z praktických dôvodov, sa do nej zamilovali. A tak existuje klub priaznivcov tohto netradičného auta, ktorý organizuje aj zrazy Fiatov Multipla. K fanúšikom sa priplietol aj redaktor Martin Karlík.
1: Ne všechny Multiply mají svůj typický vzhled se světly pod čelním sklem. Ty po faceliftu o toto poznávací znamení přišli. Martin Kníl má proto Multiply 2.
2: No, jezdíme na srazy, na výlety, na dovolený. Druhá je taková pracovnější, nicméně fungují obě skvěle.
3: Tady jsou většinou Multiply, takové ty poctivé, co mají prostě ta světla pod tím sklem. Nicméně jsem viděl i takovou tu novější. Jaký je vztah mezi vámi, co máte ty různé Multiply?
2: Ano, samozřejmě novější nemá hrb, je to ničem, ale vůbec to nevadí.
4: Je tam trošku závist těch, co mají novější. To jsem já teda teďko, k těm, co mají starší, co mají tady kluci. Tak...
3: Závidíte.
4: Trošku je tam prostě, už tam chybí tam ten hrb vlastně přední, ale a tři světla, když jedete proti kamionu a zasvítíte tři řadě světel, tak kouká jako blázen. Jako jo.
1: Dodává Jan Jedlička, místopředseda Fiat Multipla klubu Česká republika. Jeho předseda Marek Skoták přibližuje historii klubu.
5: Kolega zakladatel, který byl 18 let předseda, tak byl před 20 lety na setkání Fiatů. A protože měl Multiplu, tak ho napadlo, že jsou to natolik atypická vozidla, že to udělá jako samostatně. A proto založil ten klub a začalo to jezdit takhle.
3: Co vůbec vás láká na tom mít Multiplu? Protože Multipla je auto, které ne každému se líbí.
5: Zcela na rovinu, začalo to z důvodu rodin. Protože všichni měli poměrně hodně dětí, to auto je uspořádáním 3+3. A i ty první srazy byly hodně zaměřený na ty rodiny, na zábavu, byly trampolíny, různý soutěže, hry. Teď už samozřejmě ty děti odrostly, je to 20 let, co ten klub vznikl, ale už ta láska k těm autům prostě zůstala, tady k těmhle těm. Jsou atypický, ale na druhou stranu jsou nesmírně praktický.
1: A proč si Multiplu pořídili manželé Kozovi z Karlštejna?
6: Děti.
7: Velká rodina. Protože velká rodina. Šestý místní auto.
3: Takže to nebylo, že byste se zamilovali do jeho krásy?
7: A to ani ne, no až posléze spíš jako takhle, protože je to jako funkční, praktický a všichni jsme se tam vešli i s dvouma psama.
3: Děti už jsou velký.
7: Děti už jsou veliký, takže už jezdíme sami i bez těch psů.
3: Takže jste si přesto ale Multiplu nechali?
6: Nechali jsme si ji, jak máme to jako...
7: 26 let.
3: 26 let?
7: No.
3: Pořád jezdí?
7: Pořád jezdí, no. Snažíme se, aby pořád jezdila na ty srazy.
1: Srazy pořádá Fiat Multipla klub dvakrát do roka.
8: Pozor, zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.

a v parku tolik lásky. Voní to létem a sluncem a spoustou hezkých okamžiků. Utíkám před tebou na tramvaj, pro obálku, známku, schránku a černý čaj. To, aby lépe se mi přemýšlelo, to, abych věděl, co psát.

Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.

týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK.